se obláka, korunu střísek a chvoji. Prostřed člověka je malé místo, tam se všechno vejde. Vítr se polekal, když se otřel o jelmu. Všichni jdem zdaleka a chcem žít na nečisto, jenomže to nejde. Tak pojď se chvíli projít, chůze hojí zmatek. A nejlíp poznáš hmatama, kde svět nakynul.

Zítra se změní svět a s ním se změní mame. Změní se význam nevěd a z moment budou mame. Testy se stanou z gest a z dobrodružných cest jen bitvy o území. Milovat musíme teď, milovat k zešílení. Zítra se změní svět a s ním se změní mame. Horký mož se přela.